0: teď, ňami ňami, jak med. Zpátky do mě v roce 94, 95, zpátky do mě by to bylo čistý, jasný, sladší než teď, ňami ňami ňam, jak med. Některý z nás už si nejedou, s rukama v kapsách a kapucou, ale vole, furt je nás dost, co to jedem dál, Bronx, je čas to posunout.
1: Hip, hip hop.